0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slečno.
2: Prosím, přejte si.
1: Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co?
2: Pardon. To není chrupavka, to je šlacha.
1: No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl.
2: V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je...
1: Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek, ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva! Žádná chrupavka.
2: Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, ta je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco...
1: Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte.
2: Co si dočte prosím přát?
1: Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek. Ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat.
2: Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejíž žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3.
1: Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žrejkat.
2: Pardon, naše servilka Barie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů.
1: Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přineste mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu.
2: Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu.
1: Dobře, tak tedy menu. Ale mě spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobouk.
2: Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong ej.
1: Jaký diftong? Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šupinatá. Jaký diftong?
2: Diftong není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas.
1: Tak mi to přinese třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška.
2: To by mě bylo velice...

0: Nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šašku.
1: No děláte mě šašku.
0: No ne, nikdo z vás nedělá
1: šašku. Ne, děláte mě šašku.
0: No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šašku. Nikdo z vás nedělá šašku, pane.
1: Ne, děláte šašku.
0: Ne, nedělám vás šašku. Prosím, já jsem vystudovala Institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě, to je...
1: Já nechci žádný jazyk, já chci pořádnej normální fistek, jak to stojí v menu.
0: Jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to. Opakujte.
1: Nebudu nic opakovat, já už nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho.
0: Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou?
1: Vážená paní.
0: Prosím.
1: Já jsem z Moravy.
0: Ano.
1: No. Já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás stážu. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beef steak? Jak to stojí v menu?
0: Zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my.
1: Pardon. Jakou fakultu jste rášila vystudovat?
0: Právnickou.
1: A tady, prosím, tady toto, to je restaurán, anebo Akademie věd?
0: Samozřejmě restaurán.
1: Restaurán. No tak když je to restaurán, já vám něco povím. Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přiveďte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádnej beef steak, jak mu stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou bunu!
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dnes přijal naše pozvání do studia, kde to jenom mám. Ano, tady. Jiří Hrzán. Kladu první otázku, ale pozor, chtěl bych velmi stručnou odpověď a prosím o klid v sále. Tak, kolik je vám let?
2: Já vám to klidně můžu prozradit, u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 85, starce v 18. Já jsem se narodil... v Táboře. Roku 1900. Takže dneska je mi vlastně jenom pouhý let. No a z toho nejhoršího jsem vlastně venku.
1: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
2: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. A jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinnej, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali jako šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a vidíte Racka, jako to je mu to vás nechá velikánsky, že jo. Jako zase v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, sice podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, to z nás jsem asi znal, tak jsem ho nechal se jmenovat, aby měl nějaký malý zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkal, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, když jsem světa, jsem tam seděl. Já jsem uviděl. Pouchal jsem do stolu. Já jsem tam úplně sám v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předhry je dost, tak jsem po vzoru toho pána vzkřikl. Rum! Vyšel ten plafusácký pikolík, že jo? Říkal, co jsi chtěl? Rum! Karle, pojď sem. To je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšlo bratr, taky plafusácký. Říkali, co pak chceš, babečku?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť vloni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v loňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: brambora k bramboře, úno je na dvoře.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem když jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překoužený Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou damu a brněnskou jamu. Pro hosty jamu není džemu, jako nevyrábíš, ale to je taky umělecká škola. Já na škole akademii musím. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými a ještě z jiných fakult poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v dépendancu. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je dépendance. Byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například tu, že jsme museli chodit z toho dépendancu na snídaně do toho hotelu. No co, tak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo, bradystatný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paž tenkrát prostě vstryč a to všude bíl, tak hned pádruška majáti, nebezpokojí se. Upozorňuji na lačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už, nám už bylo nevolno a začali holka modro oka, to je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak hulku modru uku nosudovu. No něco hroznýho. V obě jich to nešlo. Paž bylo z obou stran moře.

0: Já tam měl svou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, nebo o něm neřekl dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vy zpíváte hilky, midrýky, nisi dví i pitiky, hulku, mudrouku, nusruvu, utu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza. My šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrušky a zpívali hned. Hrkr, mrdr, erkr, nrsrdr, vr, prtrkev, prtrcr, sr, vrdr, trčr, prdmr, prrrčr. Co vám budu povídat? Ti vedoucí se dohodli, předstírali infekci a epidemii a zrušili tábor. Poslali je domů.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posledná 18-letá Růžena Hulínová. Vítám vy tady u nás.
1: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
0: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
1: Tak já nevím.
0: Hezky se uvolni.
1: Jak se mám uvolnit?
0: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
1: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
0: no
1: je dobrý.
0: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že.
1: Tak dobře, no.
0: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se, co takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
1: Ne, jsem si ráno blbě ufikla o finu.
0: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
1: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to takový blbý. A,
0: tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
1: No, ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
0: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom se můžeme říct někdy potom, až to, jako dotočíme tu desku, ne? Ne to jako
1: to jasný, taky soukromý věci, že jo? To je jasný, no. Jsem věděla.
0: A máš ještě nějakou jinou, dochaplnou otázku?
1: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu.
0: No.
1: Čistě jako za sebe teda.
0: Ano.
1: Budu jako mluvit před sebe, jo? No,
0: tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
1: to je jasný, ten, taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla, teď jsem to měla.
0: Tak kam jsi to dala?
1: Ale ne. Takhle, máte psa?
0: Psa?
1: No.
0: Ne.
1: My jo.
0: Máte všecko?
1: Tak zatím jo, no.
0: To máš tedy bohatou fantazii, Růženo.
1: To mi taky holky říkají.
0: Jo. No a Růženo, mám bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
1: No tak
0: co?
1: Dobře, no.
0: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
1: Pracák, jo.
0: No.
1: Tak já nevím.
0: No, tak kdo to má vědět?
1: Jako tam od začátku.
0: No to víš, že ne od konce. Že?
1: Tak ráno vstanu.
0: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
1: No to ne, no, akorát mám lišej, no.
0: Okay. Aha.
1: No, tak to já ráno vstanu.
0: Ano.
1: Pak teda...
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Co?
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jednou? Teda to je show, jsem mě úplně odjel.
0: Ano.
1: Teda na dvakrát.
0: Tak pokračuj.
1: Tak jsem teda vstála.
0: Jako si teda vstála, ano.
1: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní hygošku.
0: Ano, ranní hygienu teda, ano.
1: No hygošku, no, a to teda no. Fest. No.
0: To radši přeskoč.
1: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No když třeba ne... Když jako třeba ne... Když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecám. Ano. Třeba s Dušanem nebo s Květou, vždycky prokecám hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecale.
0: No a vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
1: Jako s Květou, jo.
0: No.
1: A ne, no, protože ona je taková divná, no.
0: Aha.
1: Ona je kráva.
0: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej no. Trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
1: Tak pak teda zavřu krám.
0: Ano.
1: No a když prší, tak jsem doma.
0: No, když je hezky?
1: Jsem taky doma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše nejmilejší vzpomínka na Václava Havla. Honili nás asi už 3 dny. Po té schůzce na stezce Československo-polského přátelství, kde nás udělali zátah a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti a já jsem říkal, Vašku, vezmeme si kulichy a pojedeme lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strany nějaký ostratý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. A říkám, hele, tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat i obchat. A on se vám to říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park a kdyby nás tady chytli, říkám, tak co, ale zaužu z té dráty. Já jsem ho přemluvil a udělali jsme těch 5 kroků, takhle, čili jsme si zkrátili tu cestu a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stánek s buřtama a tam všechny chytli a my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo, a říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti, nebylo tolik vidět, přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to. A já se bavím, že tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. Takže to je taková velmi milá historka. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože no, vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já bych nemohl, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já si pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, jo, ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim půjčil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drčejí, tím směrákem. A říkám, no tak musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně jsme objevili za okapem svod. Svod koaxiálu, dost silnýho, 9pramenýho. A hned se říká, Hargo, takový, to stojí 12 korun metr. Nicméně, začali jsme ten koaxiál tát takhle ze země a šli jsme furt. A já říkám, a kam až půjdem? Říkám, no tamhle, pod tím lesem, tak 2 kilometry jsou maringotky, on mě říká maringotky, a tam jsem se dověděl, že tam mají rekreační středisko STBáci. Říkám, no tak je to vlastně sedě, kde mý maringotce. Vy jsme šli a já furt jsem říkal, to jsem říkal už. 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. A jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, zbalil jsem to, uřízli jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nebude kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu být v nomenklatuře, protože já jsem se přísad vrátil, když jsem a zase naložil a vodem jsem to vrátil.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo. Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
2: Já ho tam odnesu radši.
1: To je jasný. To lidem došlo. Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
3: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište, paní.
1: Co tam stojíš?
3: Čekám, co paní napíše.
1: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
3: Právě proto tady stojím.
1: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
3: Ale víme, to bude první dotaz. Pište, paní.
1: Ne. Tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si nějak poradí. Tak, jdeme zpátky.
3: Moment, počkejte, paní, najdete mi ten sešit, ježišmarja, já jsem si tam nechal 50 korunů. Na kafe.
1: Co je?
3: Já tam mám 50 na kafe, jako.

0: No.
1: No co je?
0: Je pryč.
1: Prosím tě, proč to děláš tohle?
0: No nezlobte se, paní, vás musím prohledat.
1: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos. Dej to tady na začátek do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
2: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
1: Prosím tě,
2: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohlo být 50 na světě.
1: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne, no. Aby si ji urazil.
2: Se omlouvám ještě jednou.
1: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej for, no.
2: For je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
1: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
2: Střídavej a stejnosměrnej.
1: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
2: Chytrý člověk tohle.
1: Na druhé straně pravici.
2: Dejte pokoj.
1: Mezi tím je takový politický střet.
2: Ano, skřet takový.
1: Ne skřet. Střet.
2: Střet. Ano. Jako nádraží.
1: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
2: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
1: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde, to.
2: Když jsi to říkal?
1: No, dobře, ale.
2: Se jsou ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
1: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící, tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažartovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
2: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama, chci říct. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, prosím, mi taky jednou přihodilo.
1: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: To bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
1: Aha. A vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
1: Ano, a co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho si žádný z nás nepohnul. A potom náhle krvě lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráčil blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž. A?
2: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a pod.
1: Ano, pod, co? No,
2: pod. Potom.
1: Potom, co se stalo?
2: Potom. Ano. Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to? No, co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil?
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frek.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Ministr zahraničí Petr Macienka včera odmítl vysvětlení ruské velvyslankyni v Česku Anny Ponomarevové, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Incidenty odsoudil a velvyslankyni oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česká republika pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovná.
0: Jihlava aktuálně.
1: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policejní vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdo si hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné 2 útoky na elektrické rozvodny. Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Finišuje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: co se děje v Jihlavě.
1: Už zítra tradičně 1. zářijovou sobotu proběhne benefiční hudební festival Přijďte na koncert, pomůžete. Akce každoročně podporuje některou z organizací pomáhající potřebným lidem, nouzi či přírodě. V letošním roce pořadatelé vybrali za partnera Tyflocentrum. Jejímž posláním je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům. Letošní ročník se tradičně odehraje na dvou pódiích v krásných prostorách letního kina v Jihlavě, kde vystoupí 13 kapel. Letošní scéna bude nabitá multižánrovou muzikou. Návštěvníky koncertu čeká plných 10 hodin muziky od 14. až do půlnoci. Připravený je ale i doprovodný program pro děti, jako je malování na obličej, tetování, skákací hrad, sportovní stanoviště i naučná stezka. Děti do 12 let a seniori mají na akci vstup zdarma.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Právě teď taky kalendárium pro dnešní den 4. září. V roce 1998 vznikla společnost Google v tento den. No a v roce 2004 americký zpěvák James Brown poprvé vystoupil v Česku v Praze. Ještě vzpomínka na rok 2014. Při rekonstrukci silničního mostu ve Vilémově na Havlíčsko-Brodsku došlo k jeho zřícení, přičemž zahynuli 4 lidé. A v roce 2016 papež František ve slavnostní ceremonii kanonizuje matku Terezu právě tento den. No a pojďme ještě na narozeniny rok 1934. To se narodil filmový režisér, animátor a výtvarník Jan Švankmajer. No a v ten stejný den v roce 1934 se mimochodem narodil další režisér a scénárista Juraj Herz. No a ještě 1981 to se narodila americká zpěvačka herečka Beyoncé. Pěkný den přeje Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: Parkování v Jihlavě čeká další změna. Řidiči získají půl hodinu zdarma. Jihlava znovu upraví pravidla parkování. Novinka se dotkne řidičů v oranžovém a modrém režimu mimo centrum, kde bude při řádném zahájení parkování nově prvních 30 minut právě zdarma. Změna má začít platit od poloviny září. Pro běžného řidiče se vlastně nic nemění. Přijedete a začnete parkovat, postup je stejný. Půl hodina zdarma bude platit jednou denně. Bezplatná půl hodina bude fungovat podobně jako současné dvě hodiny zdarma ve fialovém režimu mimo centrum. Jestliže řidič odjede do 30 minut, parkování ho nebude stát nic. Bude to platit jednou za 24 hodin. V centru se pravidla nemění, tam řidiči platí od začátku.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dobré ráno, co pak naše zlatíčka, už se ptáme našich dětí. Proč jdou někdy v noci vidět hvězdy a jindy zase ne, holky a kluci?
2: Proto se někdy ten městíček někdy nechce, protože ty hvězdičky nemůžou být pozad.
3: Protože když jsou Vánoce, tak je brzo tma a jdou vidět. A potom, když je léto, tak je zase pozdě tma.
4: Díky tomu, že slunce nesvítí na měsíc, protože měsíc svítí na hvězdy.
5: Protože někdy ty hvězdy můžou zatavit mraky a někdy ne.
0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké ráno. 7letý chlapec spadl v úterý kvůli sledování mobilního telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo dítě dostat za několik vteřin zpět na nástupiště. Chlapec měl po pádu drobná poranění rukou. Záchranáři ho převezli do nemocnice. Policie zveřejnila video, které pád a záchranu zachycuje. Zároveň varovala, že telefon v ruce zásadně snižuje pozornost a může lidi stát život.
4: Co se děje v kraji?
5: Dnes v 21 hodin se koná první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Budou každý pátek do 25. září. Čtyřhodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa požádala nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil vymáhat pravidla pro americkou poštu pro doručování volebních lístků pro poštovní hlasování. Vláda se na nejvyšší soudní instituci obrátila poté, co federální soud nová pravidla před nadcházejícími listopadovými volbami zablokoval. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. Argentinská fotbalová liga vzdá hold Lionelu Messimu, který v pondělí ukončil reprezentační kariéru. O víkendu budou všechny zápasy v 10. minutě přerušeny a bude následovat minutový potlesk. Číslo 10 nosí Messi na dresu. O chystané poctě informovalo vedení argentinské asociace.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádio Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Kam na Jihlavsku?
1: Tak kam vás dneska vezmeme? V pátek kultivovna, sál zimní zahrady čajovny Nasypaný čaj, Stříbrný dům. Přednášky a koncerty s názvem Silo oživuje proplétání generací. Lidské příběhy, nové i staré generace, naše kořeny, splétání, proplétání. Rosteme společně a cítíme, že různé generace se mají propojovat, aby předivo, které tvoří společnost, zhoustlo, obohatilo se a třeba rozkvětlo barvitým vzorem. Tak to je téma právě těchto přednášek a koncertů dnes v 17 hodin. Ale zveme vás třeba taky na léto na náměstí od 6. večerní až do 22. Masarykovo náměstí. Midi lidi a Dukla L. Koncerty zdarma, večer plný elektrohudby je předposledním koncertním pátkem letošního léta na náměstí. A ještě také připomínáme, že zítra v 1. zářijovou sobotu nezapomeňte na tradiční benefiční hudební festival. Přijďte na koncert, pomůžete, a to v areálu letního kina. Hezký den a pěkný víkend.
0: Kam na Jihlavsku?

Hezký pátek s datem 4. září 2026, abychom na nikoho nezapomněli, už se díváme do kalendáře a dnes má svátek Jindřiška, tak přejeme všechno nejlepší z Rádia Jihlava. No a když se díváme do kalendáře, vidíme taky, že dnes je Světový den sexuálního zdraví, tak si ho určitě užívejte. Pěkný pátek, dobré ráno, hezký den a báječný poslech přeje Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Brtnice je od září opět průjezdná. Dopravní omezení na silnici skončilo. Od 1. září je hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí opět průjezdný. Doprava vede po částečně dokončených napojeních. Bez uzavírky by nebylo možné vybudovat odpovídající a bezpečné komunikace. V následujících týdnech nelze zcela vyloučit drobnější krátkodobá omezení. Dopravní omezení ze směru od Jihlavy i od Třebíče si vyžádaly práce na napojeních budoucího obchvatu Brtnice. Kraj Vysočina ho staví jako návozovou trasu pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent pro elektrárnu Dukovany. Nová komunikace však nebude sloužit pouze přepravě těchto nákladů. Po dokončení obchvat odvede hustou dopravu z centra Brtnice na moderní kapacitní komunikaci.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: hledáme signál.
1: Jak ten týden zase rychle utekl. Máme pátek 4. září. Zdraví vás Rádio Jihlava. Pomaličku končí ráno, před námi páteční dopoledne a na Rádiu Jihlava přichází na pořad moto pro dnešní den. Už k vám letí sen, o kterém sníte sami, je pouze snem. Sen, o kterém sníte společně, je realitou. Pěkné ráno, hezký den a taky fajn víkend. Přeje Rádio Jihlava, od mikrofonu Zbyněk Loucký.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Ministr zahraničí Petr Maciňka včera odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Incidenty odsoudil a velvyslankyni oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česká republika pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovná.
5: Jihlava aktuálně.
6: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policejní vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdo si hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné 2 útoky na elektrické rozvodny. Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
7: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní počet výjezdů, více za okamžik.
8: Píšu ti dopis s adresou nebe.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě pocítím.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní prázdniny. Výjezdů bylo 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů. Výrazně přibylo také případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soud se říká obžalovanému. Vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude. Velmi lituji, že Horák je idiot.

0: chytřejší než rádio.
1: Možná vám už někdy vrtalo hlavou, jak se může oranžový tygr ukrýt v zelené džungli. No, já mám pro vás odpověď. Vědci totiž zjistili, že jelenovitá zvěř, která je nejčastější kořistí tygrů, není schopna vidět červenou barvu. Červeno-oranžového tygra totiž vidí zeleně a je pro ně zcela nenápadný. Teď už další muzika.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Kalarsa.
1: Ladíte Rádio Jihlava, Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Pámr, která bude mít premiéru 12. září, bude věnována této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Soubor HD je zaměřený na tvorbu pro děti a mládež, který je doma na malé scéně, připravuje 3 novinky. Svou 87. sezónu divadlo oficiálně zahájí už tuto sobotu 5. září tradičním dnem otevřených dveří. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro růst hub. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je tak na mnoha místech více než pravděpodobné, že pokud o nadcházejícím víkendu vyrazíte do lesa, neodejdete s prázdným košíkem. Podle mapy, kterou meteorologové zveřejnili, mají nejlepší šance houbaři zejména v českých horských a podhorských oblastech.
3: Co se děje v kraji?
4: Dnes večer se koná první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Budou každý pátek do 25. září. Čtyřhodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Jídlem, které je poskytováno zdarma v rámci vládního programu, se tento týden v Indonésii otrávilo na 2000 lidí. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policii, aby věc vyšetřila.
3: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Radionovem a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Tiena a zápas s ním označil jako bitvu nové generace.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Dopravní podnik města Jihlavy převezme do února příštího roku postupně 19 nových trolejbusů. Více za okamžik.
3: Rádio Jihlava 101.1

Krásné dopoledne z rádia Jihlava přeji dopravní podnik města Jihlavy převezme do února příštího roku postupně 19 nových trolejbusů. První tři dostane už tohle září. Na zakázku za 270,5 milionů korun bez daně z přidané hodnoty dostal evropské a státní dotace. Pro MHD kupuje rovněž autobusy, které už z větší části jezdí na plyn, dodávaný z bioplynové stanice v Heralci u Humpolce. Teď už další hity.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co jsi tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No, od kdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

0: Ladíte vlu 101.1 FM, odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, kterou součást Jihlavského opevnění před staletími měla. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

0: sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Lubomír Metnar neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle dostupných informací se zvýšila ochrana letišť a nádraží.
7: Co se děje v kraji?
8: Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a v srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí. To je meziročně asi o 2000 méně. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Tamní policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.
7: Sport.
8: Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík a byl z ledu odnesen na nosítkách.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, no a tentokrát s datem 4. září. Končíme tedy další pracovní týden, je pátek, je krátce po 11. hodině, no a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. A co vás dneska všechno čeká, co vás nemine? Třeba si řekneme, že El Niño prudce zesiluje. Nebo se podíváme na nový trik s platebními kartami. A samozřejmě spousta dalších zajímavostí a perliček na vás čeká. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava určitě počkejte. Já vám přeji, ať je pro vás ten pátek co nejvydařenější. No a taky přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. A posílám hned za vámi další mix těch největších světových i domácích hitů. A přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli na vás čekají hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: životě je těch nejbližších opravdu habaděj. Takže nakonec to nebyla úplně malá svatba. Prozradila zpěvačka, že z jejich původních plánů lehce sešlo. Mě zničí tvoju
1: podstatu. Rádio Jihlava. Rádio. Mám jedny nervy,
0: mám jednu hrdost. O první ukázky z parketu se zpěvačka Marta Jandová podělila už začátkem srpna a zatímco své taneční kroky během týdnů poctivě vybrušuje k dokonalosti, její tělo začalo už být na poplach. To na sociálních sítích názorně předvedla snímkem z tanečního sálu, na kterém do zrcadla odhalila svůj lékaři ozdobený zadek. Když už tape, tak jedině se žirafama, dodala zpěvačka. Jdeš, školíš
1: mě jak malý dítě. Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Jsem za pravdu hovořícího člověka. Ať se to někomu líbí nebo ne, pravdu se stejně dozví, řekl po roce superstar Palo Havera. A když si někdo moc věří a je nepatřičně drzí, tak na něj si pak ještě více pochutnám. Nemám totiž rád namachrovanost, vysvětluje Havera.
2: Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo, a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: Máme dneska pátek, dámy a pánové, je 4. září a vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď půjdeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Jindřiška.
1: Jindříšku, pojď domů.
0: Dále Jindra, Rozálie, Armida, Muriel a Muriela. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: štěstí. Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli na řadu přicházejí dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká: na svatou Jindru nemám ani Vindru. Nebo svatá Jindřiška, pivečko do bříška. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Česko má za sebou rekordně teplé léto. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementinu se jednalo o druhé nejteplejší léto za čtvrtisíciletí měření na nejstarší české stanici.
0: Jihlava aktuálně.
6: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně i z dotace. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára, který může přenášet na člověka virus Zika nebo horečku dengue. Klimatické změny, projevující se teplejším podnebím v podmínkách severní Evropy, mohou podle expertů způsobit, že průniky tropických druhů komárů budou čím dál častější a vydrží déle.
0: Sport.
6: Argentinská fotbalová liga vzdá hold Lionelu Messimu, který v pondělí ukončil reprezentační kariéru. O víkendu budou všechny zápasy v 10. minutě přerušeny a bude následovat minutový potlesk. Číslo 10 nosí Messi na dresu.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to bude kořeněná kuřecí stehna na pánev či na grill. Tak si na to počkejte, páč vás to čeká už za malou chvíli.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: světlo.
1: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a když je to poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska na kořeněná kuřecí stehna na pánev či na grill. Stehna vykostíme a kůži očistíme. Maso rozložíme na prkénko kůží dolů a do vyšších částí masa uděláme ostrým nožem zářezy. V mističce smícháme cirka lžíci papriky, lžičku česneku a půl lžice pepře a kmínu. Množství cirka na 4 stejky. Kdo má rád bylinky, může přidat například trošku majoránky. Plátky masa osolíme, posypeme míchaným kořením, zakápneme olejem a necháme aspoň 2 hodiny. Plátky masa pak klademe do rozpálené pánve s olejem a smažíme je do zlatova. Nejprve kůží dolů, poté je otočíme a dosmažíme. Pokud budeme grilovat, potřeme rošt kůží, opět dáme vykoštěná stehna, nejprve kůží na rozpálený gril a po odpečení pak otáčíme a dopékáme. No a pak podáváme s bramborovou přílohou, zeleninou či čerstvým pečivem.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ty už zase chlastáš to víno?
3: Ale ne, to mám na vaření.
2: Aha, tak to jo. A co vaříš?
3: Hranolky.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až 30 stupňů dorazila do Česka studená fronta. No a v sobotu přinese déšť a výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se znovu vrací až 30.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpot u Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Při procházce lesem na Tachovsku narazil houbař na rekordně velkého kotrče. Úlovek měl 15,5 kg a jeho obvod měřil 181 cm. I když muž za život objevil v lese řadu velkých hub, na takového obra narazil podle svých slov vůbec poprvé.
0: Co se děje v kraji?
1: Aeroklub v Křižanově na Žďársku zítra uspořádá letecký den. Připomene svou 80-letou historii i výročí vzniku místního letiště, které je o 10 let starší. Vybudované bylo jako záložní letiště pro dopravní linku Praha-Brno-Bratislava. Finsko pořádá největší cvičení civilní obrany v Evropě od konce druhé světové války. Účastní se ho přes 2000 lidí. Armáda na něm chce běžné obyvatele připravit na krizové situace. Reaguje tak na rostoucí bezpečnostní hrozby v regionu.
0: Sport.
1: Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. 31-letý Australan si už distanc odpykal. Po absolvování léčby může opět hrát.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné teď už odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v závěrečné hodině našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvíli vás čeká čerstvé bulvární okénko. No a v něm se podíváme na svatbu Dary Rollins a Pavla Medvěda. Nedvěda, tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava 101.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Utajovaná svatba. Dary Rollinsa Pavla Nedvěda. První slova nevěsty. Vítejte v bulvárním okénku. Dara Rollins a Pavel Nedvěd si 2.9.2026 řekli své ano. Své svatební plány zamilovaný pár dlouho tajil. Dnes už je ale jasné, že obřad proběhl v jejich milované Itálii. Nevěsta poprvé promluvila nejen o svých pocitech, ale přidala i detaily o jejich velkém dni. Dara Rollins se stala manželkou Pavla Nedvěda během přísně soukromého obřadu u italského Lago Maggiore. Nevěsta oblékla velkolepou svatební robu z dílny Lukáše Kymličky a rozhodně nešlo o malou svatbu. Byla velkolepá a užili si ji všichni pozvaní hosté.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Hezké páteční odpoledne vám přeje Fugas i celé Rádio Jihlava.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Nová předpověď Světové meteorologické organizace týkající se El Niña nepřináší moc dobré zprávy. Podle ní totiž existuje téměř 100% pravděpodobnost, že jev přetrvá nejméně do února roku 2027. Tak jednoznačnou předpověď přitom ve své historii ještě nikdy nevydala. Organizace varuje, že dopady El Niña mohou být v některých částech světa velmi závažné.
1: Letní servis Rádia Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. Ten den má označení 4. září. No ale čas je neúprostný, já se s vámi pro tuto chvíli musím rozloučit, předat mikrofon kolegyni Katce a těšit se na vás v 16 hodin, protože to se sem zase vrátím. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro růst hub. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je tak na mnoha místech více než pravděpodobné, že pokud o nadcházejícím víkendu vyrazíte do lesa, neodejdete s prázdným košíkem. Podle mapy, kterou meteorologové zveřejnili, mají nejlepší šance houbaři zejména v českých horských a podhorských oblastech.
3: Co se děje v kraji?
4: Dnes večer se koná první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Budou každý pátek do 25. září. Čtyřhodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Jídlem, které je poskytováno zdarma v rámci vládního programu, se tento týden v Indonésii otrávilo na 2000 lidí. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policii, aby věc vyšetřila.
3: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Radionovem a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Tiena a zápas s ním označil jako bitvu nové generace.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Podrobnosti za chvíli.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

regionu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů, částečně z dotace. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Příjemné páteční odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Dnes se koná první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Podrobnosti za moment.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: odpoledne, díky, že jste s námi na rádiu Jihlava a díky tomu se dozvíte, že dnes v 21 hodin se koná první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Budou každý pátek do 25. září. 4hodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěr.

0: Lexusu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Lubomír Metnar neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle dostupných informací se zvýšila ochrana letišť a nádraží.
7: Co se děje v kraji?
8: Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a v srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí. To je meziročně asi o 2000 méně. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Tamní policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.
7: Sport.
8: Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík a byl z ledu odnesen na nosítkách.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Návštěvnost státních památek na Vysočině byla u letošních prázdninách mírně nižší než loni. Buďte s námi, dozvíte se víc.
7: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

dopoledne. Jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí, meziročně asi o 2000 méně. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den. This Romeo is bleeding.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: Tohle rádio Jihlava, pěkné odpoledne. Odbornice se dohodly na podobě jihlavské brány Matky Boží. Víc už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást Jihlavského opevnění před staletími měla. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijeme krásný den.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní.

solíš otevřený rány, co se hojí. Tvojí krev i tělo přijímám od obojí. Stejný lidi se soumrakem mají stejný.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Česko má za sebou rekordně teplé léto. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementinu se jednalo o druhé nejteplejší léto za čtvrt tisíciletí měření na nejstarší české stanici.
0: Jihlava aktuálně.
1: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po dvou letech přestavbu pavilonu akutní péče. Práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně i z dotace. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára, který může přenášet na člověka virus Zika nebo horečku dengue. Klimatické změny, projevující se teplejším podnebím v podmínkách severní Evropy, mohou podle expertů způsobit, že průniky tropických druhů komárů budou čím dál častější a vydrží déle.
0: Sport.
1: Argentinská fotbalová liga vzdá hold Lionelu Messimu, který v pondělí ukončil reprezentační kariéru. O víkendu budou všechny zápasy v 10. minutě přerušeny a bude následovat minutový potlesk. Číslo 10 nosí Messi na dresu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Páteční odpoledne s datem 4. září tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně, teď už je zde opět Fugas, no a ten teď bude i nadále s vámi trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co byste se mohli těšit? Tak nabídnu třeba informaci o tom, jaký nový trik používají podvodníci, aby z vás vylákali peníze. A přidáme ještě fůru dalších zajímavostí. Tak si na to rozhodně počkejte. Čeká vás to už za chvíli. No a mezi tím si vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM. Já vám přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a posílám největší světové domácí hity s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Tragická byla letos na začátku prázdnin nehoda dvou kamionů u Štoků na Havlíčkobrodsku, kde bohužel vyhasly dva lidské životy. Dva motocyklisté pak zemřeli na silnici Jihlavska. Čtyři oběti jsou však téměř poloviční oproti loňským sedmi.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co jsi tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No, od kdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

0: Úředníci v Česku při telefonátech napodobují pracovníky bank a snaží se lidi přesvědčit k instalaci škodlivé aplikace. Nově přitom kombinují klasický phishing s malwarem, který dokáže v reálném čase přeposílat komunikaci mezi bezkontaktní platební kartou a telefonem. Útočník pak může kartu použít k platbě, i když jí má její majitel stále u sebe.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Indigo. Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Neseme dobrou zprávu. Je tomu 3 týdny, kdy skončila ve vazbě 29letá Gabriela. Problémová mladá žena bezdomova, která dlouhodobě a opakovaně závažným způsobem narušovala chod jihlavské nemocnice. Napadala personál i pacienty a nerespektovala zákaz pobytu ve městě. No, jsme rádi, že je klid, říká jihlavská nemocnice.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Pěkné odpoledne. Při procházce lesem na Tachovsku narazil houbař na rekordně velkého kotrče. Úlovek měl 15,5 kg a jeho obvod měřil 181 cm. I když muž za život objevil v lese řadu velkých hub, na takového obra narazil podle svých slov vůbec poprvé.
6: Co se děje v kraji?
7: Aeroklub v Křižanově na Žďársku zítra uspořádá letecký den. Připomene svou 80-letou historii i výročí vzniku místního letiště, které je o 10 let starší. Vybudované bylo jako záložní letiště pro dopravní linku Praha-Brno-Bratislava. Finsko pořádá největší cvičení civilní obrany v Evropě od konce druhé světové války. Účastní se ho přes 2000 lidí. Armáda na něm chce běžné obyvatele připravit na krizové situace. Reaguje tak na rostoucí bezpečnostní hrozby v regionu.
6: Sport.
7: Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. 31-letý Australan si už distanc odpikal. Po absolvování léčby může opět hrát.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Další naše společná hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi, no a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to počkejte. Jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne, ničím nerušený poslech a posílám další song.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Skliďte ovoce a zeleninu, jako jsou jabka, hrušky, švestky, a to před začátkem zimních měsíců. Výsadba znamená vysadit jarní cibuloviny, jako jsou tulipány a narcisy, a připravte záhony na další sezonu. Zajistěte taky, aby tráva byla dostatečně zalévaná a obnověna, aby se připravila na zimní období. Přidejte kompost nebo hnůj do půdy, aby se obohatila a zlepšila její struktura. No a tímto způsobem pak zajistíte, že vaše zahrada bude krásná i v zimních měsících. Zahrádka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo, a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 4. září.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Věčný spor houbařů, jestli houby odřezat nožíčkem, anebo je vydloubnout spod houbí. Nejdůležitější je při sběru co nejméně poškodit právě to podhoubí. Zastánci odřezávání tvrdí, že vytržení může dojít k jeho narušení. Naopak druhá strana upozorňuje, že ponechaná část houby může začít zahnívat a podhoubí tak poškodit. Každopádně většina odborníků se shoduje, že houby by se neměly odřezávat, ale opatrně vydloubnout.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Zkus z města zahnout.

0: životě je těch nejbližších opravdu habaděj. Takže nakonec to nebyla úplně malá svatba. Prozradila zpěvačka, že z jejich původních plánů lehce sešlo. Nezničí tvoju
1: podstatu. Rádio Jihlava. Mám jedné nervy,
0: mám jednu hrdost. O první ukázky z parketu se zpěvačka Marta Jandová podělila už začátkem srpna. A zatímco své taneční kroky během týdnů poctivě vybrušuje k dokonalosti, její tělo začalo už být na poplach. To na sociálních sítích názorně předvedla snímkem z tanečního sálu, na kterém do zrcadla odhalila svůj lékaři ozdobený zadek. Když už tejp, tak jedině se žirafama, dodala zpěvačka.
1: Školíš mě jak malý dítě. Rádio Jihlava.

0: Jsem za pravdu hovořícího člověka, ať se to někomu líbí nebo ne. Pravdu se stejně dozví, řekl porotce Superstar Palo Habera. A když si někdo moc věří a je nepatřičně drzý, tak na něj si pak ještě více pochutnám. Nemám totiž rád namachrovanost, vysvětluje Habera.
1: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro růst hub. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je tak na mnoha místech více než pravděpodobné, že pokud o nadcházejícím víkendu vyrazíte do lesa, neodejdete s prázdným košíkem. Podle mapy, kterou meteorologové zveřejnili, mají nejlepší šance houbaři zejména v českých horských a podhorských oblastech.
0: Co se děje v kraji?
1: Dnes večer se koná první ze série nočních prohlídek jaderné elektrárny Dukovany. Budou každý pátek do 25. září. Čtyřhodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Jídlem, které je poskytováno zdarma v rámci vládního programu, se tento týden v Indonésii otrávilo na 2000 lidí. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policii, aby věc vyšetřila.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík postoupil potřetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Radionovem a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Tiena a zápas s ním označil jako bitvu nové generace.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a my se během ní třeba dozvíme, že na Slovensku u Žiliny se pohybují medvědi. No, tak si na to počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový páteční podvečer, bezstarostný poslech a posílám další zajdem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. V obavách z útoku medvěda jezdí obyvatelé obce Straňavy u Žiliny i na krátké vzdálenosti raději auty a po setmění vůbec neopouštějí své domovy. V okolí se totiž pohybuje 9 medvědů, kteří se přibližují přímo k domům a zahradám. Stopy po medvědech našli obyvatelé obce na svých pozemcích, například povalené úly, zlomený strom nebo čerstvý medvědí trus.
1: Má tam bez tak hovno.
2: Má ho tam. Má tam hovno. Na mou duši.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

Utajovaná svatba. Dary Rollins a Pavla Nedvěda. První slova nevěsty. Vítejte v bulvárním okénku. Dara Rollins a Pavel Nedvěd si 2.9.2026 řekli své ano. Své svatební plány zamilovaný pár dlouho tajil. Dnes už je ale jasné, že obřad proběhl v jejich milované Itálii. Nevěsta poprvé promluvila nejen o svých pocitech, ale přidala i detaily o jejich velkém dni. Dara Rollins se stala manželkou Pavla Nedvěda během přísně soukromého obřadu u italského Lago Maggiore. Nevěsta oblékla velkolepou svatební robu z dílny Lukáše Kymličky a rozhodně nešlo o malou svatbu. Byla velkolepá a užili si ji všichni pozvaní hosté.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme 4. září. Pojďme se teď podívat, jaké hodnoty naměřili meteorologové kdy právě v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 4. září v roce 2024, kdy bylo 32,8. Nejstudenější 4. září bylo v roce 1869, kdy bylo jen 3,7. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,2. No a s touto informací už se Fugas pro dnešek loučí. Přeje vám hezký zbytek toho pátečního večera strávený nejlépe s Rádiem Jihlava, taky krásný víkend, který je před námi, no a těším se na vás v neděli, kdy v 9 hodin ráno tady na vás opět budu čekat. Do té doby, čau bas Fugas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Lubomír Metnar neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle dostupných informací se zvýšila ochrana letišť a nádraží.
0: Co se děje v kraji?
1: Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a v srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí. To je meziročně asi o 2000 méně. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Tamní policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.
0: Sport.
1: Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík a byl z ledu odnesen na nosítkách.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz, keď budeš stáť s inou pri ohni,

0: odpověď skrytá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Na svět je sice super, ale někdy není tak úplně super. A tohle holka, ta Hanka, to je fakt citlivá. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
3: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
2: Cože?
3: No Alici, ne?
2: Jakou Alici?
3: No jakou Alici asi?
2: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou se rozešli, ne?
3: Nerozešli.
2: Co, když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj?
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
2: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

za sklem za stěnám, poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

Pust je ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: to asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda no oni mu říkají různě v různých
1: Santa
0: zemích.
1: Klaus,
0: Santa Claus naděluje taky, no. A ten... Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
1: No.
0: Nikolaus, jo.
1: No,
0: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
1: Yeah.
0: No ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, a nebo se tím komínem nedostanu zpátky.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dovedu, perfektně, vám říkám
1: francouzsky. No, tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzský?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak je otec, tedy, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, tohle?
1: No, tak já to vím.
2: Ale to nemusím ani říkat, že jo.
1: Vy to víte?
2: Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. Le père. No, je vidět, že taky dobré, to je francouzský. Ne?
1: No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père-ka.
1: La mère.
2: A jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère.
1: No, tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malér.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, když se sežene práci, tak se přihlásí do ČKD.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ahoj. Co? Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No ne, pojďte. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jo. Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál. Jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi namluvil nahoru, dolů, tati.
2: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
1: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
3: Víš, co je zajímavé, tati?
1: Jo, že v životě neposlechneš.
3: To ne, ale...
1: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
3: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
2: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
1: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
3: Najednou, že se zapomnělo, tati.
1: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
3: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
1: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
3: Čeho je na světě nejvíc, tati?
1: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
3: Ale já ho neotevřel, tati.
1: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
2: Já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
1: No právě, no, samo sebou.
2: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
3: Chcete to vědět oba dva?
1: No prosím.
3: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava. Rich girls, lazy dreams. It's a rich world behind.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přáteli, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude bych řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák. Vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženské, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, baba. Hovářím se. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem ale zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Ona teda to byla pěkná potvora. Jo. A vošklivá strašně by byla. No ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Ta měla třeba tak velký a těžký na náušnice ze zlatý, že si ji až podlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenema kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No. No oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No šel jsem teda na poštu poslat 200 000 složenkou. No přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjčce složenku, zaplatil jsem 200 000. No a když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, no tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 000 na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomci nechali tam takhle válet ty složenky. No já jsem si v tom zmatku a ani nevšiml, že vyplňuji jenom odesilatele. No je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No ale největší škodu jsem udělal na našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak hlinoma z tom filmu Limonádový Joe rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No, zakousal jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. A musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky by mě je ukrat. No. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No, nakonec jsem to auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě vovostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a za betonem mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivéčný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty si ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá, nezdá. Tváří se jako to, jako škralo.
2: No jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, viď?
1: A co to, prosím tě, za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, viď? Družka.
1: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Oh. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22.
2: No,
1: a měla jsi známo s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20. A co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Co, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
2: nebo
1: hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mi mohlo náhodou něco klepnout a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
2: No je.
1: Ano, vidíš.
2: No.
1: Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře,
2: no.
1: Jen si vzpomeň,
2: no. Právě.
1: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně, to bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla, totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě, ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postečá na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj, no. Jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby se jasně poznalo, že to není zpoždění. Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na něj naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to. Volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se takhle na ní podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak co kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážím dátele, americkému kamionákovi Vitek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra, a někde jsem, pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno mausoleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete po horku do lejna, že jo? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ní křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane. Tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s ním dá do řeči a říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s těma čili. Ano, my na Marsu, marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovali ty lázně?
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vždyť můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátů je mej.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: No? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská. Co řekneš?
2: Aha. Promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný. To je skutečně skvělý. To se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova. Vypadni z kavárny. Úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Už má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám
2: aha,
1: ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Jsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
2: Je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madonna má, jen tobě a těm očím pí.
1: Ticho! Který... Já chci taky mámy.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madonna má, jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madonna má, jen tobě a těm...
1: Říkám, že ji neznám.
2: Ne a polu za červenou.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím. Drahý můj.
1: Počkej. Neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den. V jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hypotetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbíjí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Natož, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohoušku, čím to je, že když tě pozoru, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kg. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kg a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pak, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takový trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v doba, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá. Deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že jsme, tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo, to jo. Ale už tenkrát byl vynikající, vynikající a no předloni za mnou přišli s armádním vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Když se jaksi rozhlížím, kde se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem smělý ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani neobujou. A už bačkora v honem. Tam chodil pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapad za stůl a řekl rum. A malý Jirka vydes na židli, sundal láhev, odšpuntoval na němu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, že začne pít. A teprve, když začal pít, jsem tu lahev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to uklízím, tak jsem vždycky tím rumem zakuckal a polil. Takže on jako malej kluk si vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notorik, který mu se zase od pití prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jak už máte zlomeninu. Závěs normální, jo? Dostal rum, to celý takhle vytáhl. Jak říká Sovák, měl výtah na prcka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer.
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Zprosťáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální téma.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak ho.
1: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, abych se nedat tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte to k mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. Jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost,

0: Já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiána. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás

0: V naší zemi to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když... Že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další vám byl? Jo! Parchanti mizerný neukázení. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mi zrý. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlásneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme duc, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady... Pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johanna Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řekl, že jasně. Ptali se mě, kolik se